Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock. Počasí.
1: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Středa slibuje hodně oblačnosti, ráno a dopoledne nám ve většině regionu zaprší. Místy se přiženou i bouřky. S postupem dne by měly dešťové kapky postupně ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 a 26 stupni, což přibližně odpovídá průměrné teplotě pro červenec. Na horách bude trochu chladněji, tam čekáme 15 až 19.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
3: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

Skyrock.

0: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
2: Skyrock.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Začínají zprávy. Soud vynesl trest za vraždu v Mírově. Olomoucký krajský soud uložil 36-letému Patriku Cigošovi 27,5 roku vězení. Muž loni v listopadu ubodal pohádce svou partnerku v Mírově na Mohelnicku. Čin spáchal 3 týdny po propuštění z mírovské věznice, kde si odpikával trest za předchozí vraždu. Ženě zasadil 630 bodných ran do hlavy a krku. Vinu přiznal. Rozsudek zatím není pravomocný.
4: Obžalovanému byl uložen výjimečný trest odnětí svobody 27,5 roku, neboť se dopustil činu, jehož povaha byla velmi vysoká, závažnost činu. Tak ten předchozí čin, ten našel zohlednění v rámci právní kvalifikace, kdy mu právě hrozilo 15 až 20 let odnětí svobody nebo výjimečný trest odnětí svobody, nicméně bylo třeba zohlednit i zejména tu škodlivost činu spočívající ve zvlášť surovém a trýznivém způsobu spáchání.
3: Komentoval trest soudce Jiří Barbořík. Obyvatelé Blanska se odteď mnohem snáz dostanou na tamní sportovní ostrov. Město totiž přes řeku Svitavu otevřelo z brusu novou ocelovou lávku pro pěší a cyklisty. Celá stavba vyšla na necelých 16 milionů korun bez daně, přičemž většinu těchto nákladů se podařilo pokrýt z dotací. EET vstává z mrtvých. Uvidíme, zda se vrátí. Poslanci budou ve středu ve finálním čtení schvalovat znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí slibuje, že EET 2.0 přinese méně povinností a omezí daňové úniky. Zásadní změnou v připravované verzi elektronické evidence tržeb pro podnikatele je, že se nebude vztahovat na platby na dálku. Povinnost evidovat tržby dopadne pouze na kontaktní platby, hotovosti kartou nebo QR kódem. Píší o tom novinky.cz.
1: Sport.
3: Další český hokejový gólman okusí let NHL. Posledním draftem do prestižní soutěže prošlo na konci června 6 českých brankářů a první z nich už má kontrakt, píše Sport.cz. Filip Růžička podepsal 3letou smlouvu s Minnesotou.
5: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Haná Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Haná Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
1: Počasí.
6: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Středa slibuje hodně oblačnosti, ráno a dopoledne nám ve většině regionu zaprší. Místy se přiženou i bouřky. S postupem dne by měly dešťové kapky postupně ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 a 26 stupni, což přibližně odpovídá průměrné teplotě pro červenec. Na horách bude trochu chladněji, tam čekáme 15 až 19.
7: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Tak a teď už hrajem.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Pěkný 15. červenec na Skyroku. Rokový kytarový virtuos, to je Joe Satriani, narozený v roce 1956. Kromě výjimečné solové dráhy prezentující instrumentální rock, koncertuje s rokovými celebritami jako Mick Jagger v 80. letech nebo s Deep Purple v letech 93 a 94, kdy narychlo zastupuje Richieho Blackmora. Vzájemné porozumění tehdy skýtalo šanci na unikátní spojení, tomu ale zabraňují již podepsané kontrakty s hudebními společnostmi. V Purplech tak nastupuje rovněž famózní Steve Morse a Joe nás nadále občerstvuje solovými instrumentálními lahůdkami. Pokračujeme přáním u jedinečné skyrockové klasiky Lynyrd Skynyrd u bubeníka a rytmuse Pyla, narozeného v roce 1948. V jižanské kapele působí v její nejplodnější éře od roku 1974 do roku 1977, kdy činnost skupiny násilně přerušuje dobře známá tragická havárie letadla, kterou nepřežili členové Stevie Gaines, Cassie Gaines a především frontman a zpěvák Ronnie Van Zandt. Na závěr kosmické vzpomínání.
3: Souboj Američanů s Rusy o vesmírnou nadvládu se podařilo změnit ve spolupráci, když byl právě 15. července roku 1975 zahájen sovětsko-americký kosmický experiment Soyuz Apollo.
2: Zase zítra rokujeme dějinami. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy ihned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
13: Už tam budem?
14: Nech toho!
13: Naštěji už tam bude.
14: Přestaň! Je mě vedro!
15: Pohodová cesta? To chce kuře.
13: Mňam.
15: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
16: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké Tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
17: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
18: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
2: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
2: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu, protože možná i vás čeká cesta letadlem na dovolenou. Jedna z nejčastějších otázek před odletem, na kterou se nás ptáte, tekutiny. Kolik vody, jak velký parfém a proč někde něco projde na nějakém letišti při kontrole a jinde ne. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Pojďme si na to odpovědět. Kolik tekutin si mohu vzít přes bezpečnostní kontrolu do letadla a proč tato omezení existují?
2: Přes bezpečnostní kontrolu si můžete vzít tekutiny maximálně do 100 ml na jednu nádobu. Běžná láhev s vodou neprojde, i kdyby byla jen na půl plná. Dobrý tip je vzít si prázdnou láhev, tu si můžete vzít bez omezení a naplnit ji za bezpečnostní kontrolou. Ono to omezení tekutin vychází z evropské legislativy a souvisí s bezpečnostními opatřeními proti kapalným výbušninám.
1: Proč si tedy mohou za bezpečnostní kontrolou pití koupit a vzít si ho do letadla, tam už je to kontrolované, tam už je to chráněné vše, co se dostane za kontrolu?
2: Přesně tak, ty nápoje, které si můžete koupit za bezpečnostní kontrolou a vlastně veškeré tekutiny už prošly tím kontrolním režimem a jsou tedy považovány za bezpečné.
1: Jak je to s parfémem, se zubní pastou nebo s opalovacím krémem? To si můžeme vzít na palubu?
2: Všechno toto spadá do kategorie tekutin, to znamená, že každé balení musí mít maximálně 100 ml a musí být uložené v průhledném sáčku o objemu maximálně 1 litr. Každý cestující může mít jeden takový sáček. Často se zapomíná taky na to, že se to týká i věcí právě jako je zubní pasta nebo krémy, nejen těch klasických tekutin.
1: Takhle to chodí. Děkujeme za vysvětlení a přejeme všem posluchačům pohodovou cestu bez zbytečných komplikací. V našem vysílání Kateřina Pustějovská z ostravského letiště. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
13: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
17: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Skyrock.
18: Olomoucko, Bosko.
0: Pardubicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7 hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Přinášíme vám další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 15. července. Olomoucká zoo zachraňuje vzácný druh. V zahradě se letos narodilo 11 mláďat vzácného syky vietnamského. Díky letošním přírůstkům čítá olomoucký chov tohoto jelena 34 jedinců. Jde o třetí největší stádo na světě. Přerov přivítá wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Do Přerova, který se stal jejím domovem, přijede tenisová hvězda ve čtvrtek. Město chystá pro její fanoušky na 300 porcí jahod se smetanou, které jsou známou tradicí wimbledonského Grand Slamu, ale také autogramiádu a vystoupení kapely Opět a Radeček. Příjemná informace pro rodiny v Prostějově. Město dokončilo rozšíření dětského hřiště u Abrahamka pro větší pohodlí. Na místě přibyla nová akátová řetězová houpačka a taky 10 nových lavic pro posezení. Píše o tom městský web. Novinky pro řidiče. Růst cen dálničních známek chce zastavit vláda. Ve sněmovně projednává předlohu o zmrazení cen. Například za roční známku by tak řidiči platili v dalších letech letošních 2570 korun. Vláda chce i upravit platnost jednodenní známky. Ta by měla platit 24 hodin, nikoliv do půlnoci daného dne. Uvidíme, zda to prosadí.
2: Dnešní jednodenní známka je ve skutečnosti kalendářní. Její platnost končí o půlnoci. Bez ohledu na to, kdy si koupíte nové, zavádíme skutečnou 24-hodinovou známku. Když si to pořídíte například v 1 hodinu odpoledne, bude platit přesně do 1 hodiny následujícího dne.
1: Komentoval ministr dopravy Ivan Bednárik. Sport. Mistrovství světa ve fotbale má prvního finalistu. Do boje o titul postoupili Španělé, kteří dokázali v semifinále porazit 2-0 Francii. V neděli se ve finále v New Jersey utkají s vítězi dnešního střetu Argentina versus Anglie. Ten začíná dnes v 21 hodin.
3: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Hana Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje. Počasí.

Dnes ráno nám poušková vlna přešla přes Vyškov, Prostějov, Olomouc, Holešov i Valmes. Pro zajímavost, typnete si, kolik je právě teď na naší planetě bouřek? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude ráno zataženo anebo oblačno, během dne má srážek postupně ubývat, podle rosniček má být oblačno anebo polojasno, místy přehaňky a denní teploty 25 až 28 stupňů Celsia. A odpověď na otázku, na Zemi proběhne v každém okamžiku zhruba 2000 bouřek. Měli jste to správně?

0: Vaše tělo a mysl volá.
1: Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
3: Blesková doprava z Olomouce, z Kroměříže, také z D55. Víme, jak se jezdí tady. Na Moravě jsme si už dneska ráno užili ranní bouřky. Připomínáme, v případě prudkého deště za volantem nespoléháme pouze na denní svícení. Zapínáme i zadní světla a při opravdu velké průtrži s nízkou viditelností se nebojíme zapnout i mlhovky. Na obchvatu Olomouce teď pracují silničáři kolem 269. kilometru. Vedou provoz provizorními dvěma pruhy. Na Moravě ve středu ráno jezdíme bez vážných nehod a je to i díky policejním hlídkám. Preventivně kontrolují teď v Kroměříži na Květinské nebo na D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi u Tlumačova. Naše dokonalá ranní symbioza pokračuje i za volantem. Vy řídíte a my vám k tomu hrajeme.
4: ...35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Autokubíček.cz.
5: Tak a teď už hrajem.

Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, občas chcete být sami, jen se svými myšlenkami. Býci, rozproudíte stagnující energii. Blíženci, nedělejte nic, co by vás zbytečně stresovalo. Radci, všechno přijímejte s pokorou a láskou. Lvi, měli byste být ostražití, zejména pokud jde o vztahy. Pany, velmi rychle umíte zahnat neklid a roztržitost. Váhy, ani se nemusíte moc snažit a bude se vám dařit. Štíři, hlavně si splňte svoje povinnosti. Střelci, pokud možno, chovejte se diplomaticky. Kozorozi, pozor na přeslazené lichotky. Vodnáři, dotáhnete všechny resty. A co my ryby, svým blízkým připravíme v skutku originální program.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
3: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
4: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Waves a Upstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
5: Slyšíte? To je dokonalost.
6: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
10: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: Ekokom. Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
15: Olomoucký report CZ.
16: Pořád se něco děje.
15: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
17: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
16: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Ladíte Skyrock? V Americe už to v těchto dnech pořádně vře a teploměry na stadionech praskají ve švech. Světový fotbalový šampionát odpálil gigantickou show a my tě rozhodně nenecháme sedět na střídačce. Chceš vědět, co se právě teď děje za velkou louží a jaké hvězdy zažívají noc snů? Zapni uši na maximum, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale? Infoservis.
2: Fotbalové mistrovství světa ještě neskončilo, ale své vítěze už má. FIFA. Díky televizním právům, sponzorům, marketingu a prodeji suvenýrů očekává rekordní příjmy přes 275 miliard korun. Světové sázkové kanceláře. Podle odhadů se na letošní šampionát prosází více než bilion korun. To je v průměru téměř 10 miliard korun na každý zápas. Fotbalové kluby. FIFA jim vyplácí milionové kompenzace za každého hráče, kterého na šampionát uvolnili. A nakonec samozřejmě noví mistři světa. Ti si kromě zlatého poháru rozdělí prémii v přepočtu kolem 1 miliardy korun. My známe prvního finalistu. Španělsko včera porazilo Francii 2-0 a o finále si to dnes rozdají Messiho Argentina a Kaneova Anglie. Úvodní hvězd v 21:00. Budete se dívat?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
7: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
8: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
6: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
8: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
6: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
8: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
9: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
10: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
9: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
10: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
9: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
11: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
12: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
14: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
13: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
15: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
13: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
16: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek, Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
17: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
18: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
19: Minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem.
20: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás zprávy, pojďte si je poslechnout. Je středa, 15. července. Rekonstrukci potřebuje krematorium v Olomouci a už je v plánu. Radnice vypsala veřejnou zakázku na první etapu obnovy krematoria v Neředíně. Chce pořídit dvě nové kremační linky a zajistit jejich další servis. Krematorium v Olomouci Neředíně projde celkovou modernizací, protože vnitřní technologie jsou podle znalců na konci své životnosti. A dále jeho provoz od příštího roku převezmou od soukromé pohřební služby Technické služby města Olomouce. Silnice se propadla v Přerově před Mostí. Stalo se to v ulici Pod Skalkou. Technické služby města Přerova místo zabezpečily a uzavřely vjezd z Prostějovské ulice. Dočasně je tu zrušená jednosměrka, aby se obyvatelé mohli dostat ke svým domovům. Poslanec za motoristy Filip Turek vyvozuje důsledky z pondělní dopravní nehody. Připomeneme, že na jedné z pražských křižovatek se srazil s houkajícím nemocničním vozidlem. Řekl, že do rozhodnutí policie o viníkovi nehody nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal a oznámil, že označí-li ho policie za viníka nehody, odstoupí z postu.
3: A kdybych nevyvozoval důsledky, tak bych neřekl to, co řeknu teďko, a to je to, že tu funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku dávám k dispozici, dokud policie neoznačí viníka té nehody.
2: Řekl na sociálních sítích Filip Turek.
0: Sport.
2: Hned v prvním kole se loučí s turnajem ATP ve švédském Bostadu přední tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. V úvodním utkání vyzval bulharskou divokou kartu Grigora Dimitrova a zápas nezvládl. Padl 1-2 na sety.
4: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Hana Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
0: Počasí.
5: Brzy ráno nám dnes bouřilo v Olomouci, na Vyškovsku, také v Bystřici pod Hostýnem a nebo v Hranicích. A máme tady pro vás další meteo otázku. Jakou teplotu může mít blesk? Co myslíte? Odpověď po předpovědi počasí. Jakou teplotu může mít blesk? Víme, jak bude dnes denní teploty 25 až 28. Ráno zataženo anebo oblačno, během dne má srážek postupně ubývat. Čekáme oblačno anebo polojasno, přehaňky jen místy. A odpověď na otázku. Blesk je údajně až 6x teplejší než samotný povrch slunce a může mít až 30 000 stupňů Celsia. Měli jste to správně?
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
5: Nehody na dálnici u Olomouce, také na Šumpersku a zdržení na D1 u Holubic ve směru na Brno. Víme, jak se jezdí tady. Komplikace na D35 u Olomouce, 281. kilometr ve směru na Ostravu u Ptáslavic. První nehoda, další je na 286. kilometru u Daskabátu. Auto narazilo do středových svodidel. Policie to označuje, řídí provoz. Nehodové formuláře se vyplňují také na obchvatu Bludová mezi Zábřehem a Šumperkem. A zhruba 10 až 15 minutová kolona je kolem 210. kilometru D1 ve směru na Brno u Holubic. Jeďte s námi a bezpečně.
0: Tak a teď už hrajem.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme středu 15. července, kulatou 70. slaví kytarový virtuos Joe Satriani. Narozeniny má také Esmeralda, tedy herečka Leticia Calderón, kterou si spousta z nás pamatuje z legendární 90. telenovely.
2: Co je ticho, se Armando?
3: Vidím tě, Esmeralda. Já vás vidím.
2: Bože.
1: Svátek slaví každý Jindřich. Říká se, že nositelé tohoto jména se umí radovat i z maličkostí. Tak jim dneska popřejeme a hlavně po nich nic nechtějme. A dnešek je taky Národní den gumových medvídků.
4: Jsem pouze z gumy méďa, nepen slyšet báďa.
1: Přejeme středu sladkou jako gumoví medvídci a libozvučnou jako náš letní playlist. Je 15. července. Kalendárium.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
12: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
11: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
12: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
11: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
15: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu, protože možná i vás čeká cesta letadlem na dovolenou. Jedna z nejčastějších otázek před odletem, na kterou se nás ptáte, tekutiny. Kolik vody, jak velký parfém a proč někde něco projde na nějakém letišti při kontrole a jinde ne. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Pojďme si na to odpovědět. Kolik tekutin si mohu vzít přes bezpečnostní kontrolu do letadla a proč tato omezení existují?
2: Přes bezpečnostní kontrolu si můžete vzít tekutiny maximálně do 100 ml na jednu nádobu. Běžná láhev s vodou neprojde, i kdyby byla jen napůl plná. Dobrý tip je vzít se prázdnou láhev, tu si můžete vzít bez omezení a naplnit ji za bezpečnostní kontrolou. Ono to omezení tekutin vychází z evropské legislativy a souvisí s bezpečnostními opatřeními proti kapalným výbušninám.
1: Proč si tedy mohou za bezpečnostní kontrolou pití koupit a vzít si ho do letadla? Tam už je to kontrolované, tam už je to chráněné vše, co se dostane za kontrolu?
2: Přesně tak. Ty nápoje, které si můžete koupit za bezpečnostní kontrolou a vlastně veškeré tekutiny už prošly tím kontrolním režimem a jsou tedy považovány za bezpečné.
1: Jak je to s parfémem, se zubní pastou nebo s opalovacím krémem? To si můžeme vzít na palubu?
2: Všechno toto spadá do kategorie tekutin, to znamená, že každé balení musí mít maximálně 100 ml a musí být uložené v průhledném sáčku o objemu maximálně 1 litr. Každý cestující může mít jeden takový sáček. Často se zapomíná taky na to, že se to týká i věcí právě jako je zubní pasta nebo krémy, nejen těch klasických tekutin.
1: Takhle to chodí. Děkujeme za vysvětlení a přejeme všem posluchačům pohodovou cestu bez zbytečných komplikací. V našem vysílání Kateřina Pustějovská z ostravského letiště. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
7: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. Čtyři pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
9: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
13: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
14: Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na zprávy. Nová odpočívka na D55 na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že u Majetína na dálnici D55 vznikla nová oboustranná odpočívka. Jde o jediné takové zázemí mezi Olomoucí a Přerovem a zároveň o jedinou odpočívku na tahu až do Hulína. Jak píše deník, každá z ploch odpočívky Majetín pojme 45 osobních automobilů a 35 nákladních a dalších velkých aut. K dispozici tu bude čerpací stanice, posezení s osvětlením i dětské hřiště. Je tu i zasazená zelená. Doplníme, že i když je odpočívka Majetín mezi Olomoucí a Přerovem téměř hotová a část funguje jako dočasný sjezd, tak ke svému účelu začne sloužit až po dostavbě úseku D55 Kokory Přerov, což má být v roce 2029. Bude se dál střídat letní a středoevropský čas? Zatím ano. Ministerstvo práce připravilo návrh nařízení, podle nějž budeme ručičky hodinek posouvat i v letech 2027 až 31. Státy Evropské unie se totiž na zrušení střídání času stále nedohodly.
0: Sport.
2: A co pak se děje na Tour de France? Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl po skvělém solovém úniku vrchařskou 10. etapu velkého závodu. Obhájce prvenství díky tomu navýšil svůj náskok v celkovém pořadí už o 3,5 minuty. Trio českých cyklistů Vacek, Bittner a Otruba včera dojelo s půlhodinovým odstupem. Nejlepší Matyáš Vacek klesl na průběžné 32. místo. Dnešní 11. etapa z Vyši do Nevé měří 161 kilometrů a startuje po 14. hodině.
3: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Hana Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
0: Počasí.

0: Dnes ráno nám bouřková vlna přešla přes Vyškov, Prostějov, Olomouc, Holešov i Valmes. Pro zajímavost, tipnete si, kolik je právě teď na naší planetě bouřek? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude ráno zataženo anebo oblačno, během dne má srážek postupně ubývat, podle rosniček má být oblačno anebo polojasno, místy přehaňky a denní teploty 25 až 28 stupňů Celsia. A odpověď na otázku, na Zemi proběhne v každém okamžiku zhruba 2000 bouřek. Měli jste to správně?
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Doprava.
0: Na Olomoucku jsme si dneska užili ranní bouřky. Připomínáme, že v případě prudkého deště za volantem nespoléháme pouze na denní svícení, ale zapínáme i zadní světla a při opravdu velkém průtrži mračen s nízkou viditelností se nebojte zapnout mlhovky. Víme, jak se jezdí tady, aktuálně hlásíte nehody u Olomouce, také na Prostějovsku. Policie i záchranka zasahují na 273. kilometru dálnice u Olomouce za Olympií ve směru na Mohlenici, nehoda se zraněním. V opačném směru další nehoda, 281. kilometr u Přáslavic ve směru na Ostravu. Havarované vozidlo podle vašich informací stojí na konci připojovacího pruhu. A pomačkané plechy jsou taky na Prostějovsku. Tady pozor mezi Plumlovem a Vícovem. Naše dokonalá středeční symbioza pokračuje i za volantem. Vy řídíte a my vám k tomu hrajeme.
2: Let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
3: Tak a teď už hrajem.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: už tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Je mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
0: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu starou pekárnu, ztracené ráj, děda Mládek Illegal Band, premiér, negativ a cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Neseme další várku informací. Stará hala u hokejové plechareny v Olomouci zmizela. Dělníci ji zbourali do základů. Na místě staré tréninkové haly má vyrůst nový malý olomoucký zimák. Radní včera schválili veřejnou soutěž na zhotovitele. Práce by mohly začít na jaře 2027.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Příjemná informace pro rodiny v Prostějově. Město dokončilo rozšíření dětského hřiště u Abrahamka pro větší pohodlí. Na místě přibyla nová akátová řetězová houpačka a taky 10 nových lavic pro posezení. Informuje o tom město. Novinky také z Blanska. Snadněji se dostaneme na sportovní ostrov, kde je většina městských sportovišť. Město včera otevřelo novou lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu. Ta umožní příchod na sportovní ostrov od obchodního centra Poříčí. Reformou projdou úřady veřejného zdraví v Česku. Krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav a další ústavy nahradí nový úřad pro ochranu veřejného zdraví. Měl by začít fungovat v roce 2028.
4: Je to velký úkol, de facto dalo by se říct, je to největší reforma za desítky let, možná za celých 100 let, protože ten Semaškův model, na kterém je založena naše hygienická služba, tak už byly tvořeny v 20. letech 20. století v Sovětském svazu.
3: Komentoval ministr zdravotnictví Rastislav Maďar.
0: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc představila své nové dresy pro nadcházející sezónu. Jsou opět modré, ale tmavší a na sobě nesou motiv dominanty města sloupu Nejsvětější trojice. Na hrudi mají logo nového generálního partnera skupiny Creditas.
5: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Hana Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
0: Počasí.
6: Brzy ráno nám dnes bouřilo v Olomouci, na Vyškovsku, také v Bystřici pod Hostýnem a nebo v Hranicích. A máme tady pro vás další meteo otázku. Jakou teplotu může mít blesk? Co myslíte? Odpověď po předpovědi počasí. Jakou teplotu může mít blesk? Víme, jak bude. Dnes denní teploty 25 až 28. Ráno zataženo anebo oblačno. Během dne má srážek postupně ubývat. Čekáme oblačno anebo polojasno. Přehaňky jen místy. A odpověď na otázku. Blesk je údajně až 6x teplejší než samotný povrch slunce a může mít až 30 000 stupňů Celsia. Měli jste to správně?
7: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
6: Bouračky v Olomouci a také na silnici mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. Víme, jak se jezdí tady ve středu dopoledne. Na kraji Olomouce nehoda u Holického lesa. Mezi Holicí a Novými Sady, pozor. Hned vedle na dálnici auto narazilo do svodidel 272. kilometr obchvatu Olomouce za Olympií ve směru na Mohelku. A nehodové formuláře se vypisují i mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. Tady jsou v sobě dva nákladňáky u Studené Loučky. Projet se to podle vašich informací dá.
0: Tak a teď už hrajem.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: dorazit.
1: Stejně jako my, Hanáci, jezdíme na dovolenou mimo náš kraj nebo za hranice republiky, tak plno turistů si jako svou dovolenkovou destinaci vybírá naši krásnou Moravu. Tedy právě teď zdravíme i všechny, kteří za námi přijeli na prázdniny. A říkáte si, co dělat? Zajít můžeme do olomouckého kina Metropol. To dnes v 17 hodin a 30 minut promítá nový film režiséra Jana Svěráka. Jmenuje se Pět švestek. Zajít můžeme také do letního kina v Postkovicích. To dnes večer dává napínavý krimi thriller Stvůry s Krištofem Hátkem. Dnes večer nás čeká také speciální předpremiéra nové letní road movie Bardotky za účasti Pavlíny Pořízkové, Evy Holubové a tvůrců filmu. Proběhne to v letním kině v Postkovicích od 21 hodin. Tady budou Bardotky. A v Šumperku nás čeká virtuózní večer s Radkem Baborákem. Ten zahraje na Lesní roh dnes od 20 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to go!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
9: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
8: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
9: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
8: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
10: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
11: Ptáš se tak.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
15: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
16: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Dyton.
17: Moderní dlažba Wave od Dytonu. 3 atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
18: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
19: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
1: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
14: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
18: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
19: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
0: Skyrock.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. Máme tu pro vás zprávy. Parkovací systém v Olomouci čekají změny. Schválili je radní. Od února příštího roku mají řidiči v centru Olomouce platit za parkování i o víkendech. V pracovní dny se navíc doba placeného stání prodlouží až do 22 hodin, píše o tom Report.cz. Opatření má zlepšit podmínky pro rezidenty. Doplníme, že nyní mohou řidiči v Olomouci v zónách A a B o víkendu parkovat zdarma a ve všední dny platí jen do 18 hodin. Nová pravidla mají připravit město na novou zónu C.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přerov přivítá doma wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Do Přerova, který se stal jejím domovem, přijede tenisová hvězda zítra.
2: Bude to už ve čtvrtek v 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou. Dále kulturní program, zahraje nám skupina Opěra Radeček a taková třešnička, lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
1: Říká primátor města Přerova Petr Vrána. A jaký má sám z úspěchu Lindy Noskové pocit?
2: Já mám obrovský pocit hrdosti osobně, protože jsem rád, že v Přerově máme úspěšného sportovce, který vyhrál takto prestižní turnaj. A Přerov byl vždycky sportovní město a tenisové město, protože tenisový klub je tam u nás jeden z nejstarších spolků. Takže já na Lindu jsem pyšný a budu se těšit na setkání s Lindou a s Přerovany.
1: Ceny obědů v restauracích v České republice stále rostou. V červnu se průměrná platba za polední jídlo v Česku poprvé přehoupla přes hranici 200 korun. Od začátku roku obědy zdražily asi o 4 koruny. Ukazují to data ze společnosti Edenred. Tradičně nejvíce za oběd zaplatí lidé v Praze. Tam průměrná cena dosáhla 228 korun. Naopak nejlevněji se z krajských měst najíme v Olomouci a Zlíně, kde polední menu vychází v průměru zhruba o 50 korun levněji než v hlavním městě.
0: Sport.
1: Od nás víte, že mistrovství světa ve fotbale má prvního finalistu. Do boje o titul postoupili Španělé po výhře 2-0 nad Francií a dnes druhý semifinálový střet ukáže dalšího finalistu. O postup se střetnou v 21 hodin našeho času Argentina s Anglií.
3: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Hana Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Během odpoledne by nám mělo začít ubývat srážek. Odpoledne bude převážně oblačno, později by se nám to mohlo roztrhat až na polojasno. Místy nám pořád mohou na okno zabubnovat dešťové kapky. Večer přehánky ustanou a obloha se nám vyčistí. Zítra očekáváme hlavně polojasno, přehánky i bouřky už se přeženou jen výjimečně. A to hlavně na horách. Nejvyšší teploty naměříme mezi 26 až 30 stupni. Pokud plánujeme vyrazit na vycházku, nezapomeneme si sebou repelent. Aktivita klíšťat je teď docela vysoká. Odborníci radí, raději si nesedat a nelehat v porostech a nechodit do křovin.

0: Vaše tělo a mysl volá.
1: Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací. Na Mohelnicku ale máme hlášenou jednu bouračku. A to na trase Mohelnice Moravská Třebová při projíždění kolem Studené Loučky. Projedeme tudy, ale se zvýšenou opatrností. Na silnici je totiž překážka. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D35 na exitu Velký Újezd, na D1 na exitu Hulín Západ. Pokuta nám může hrozit taky v Lipníku v ulici Za vodou. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
3: Pět let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
4: Tak a teď už hrajem.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Skyrock.
2: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 15. červenec na Skyroku. Rokový kytarový virtuóz, to je Joe Satriani, narozený v roce 1956. Kromě výjimečné solové dráhy prezentující instrumentální rock, koncertuje s rockovými celebritami jako Mick Jagger v 80. letech nebo s Deep Purple v letech 93 a 94, kdy narychlo zastupuje Richieho Blackmora. Vzájemné porozumění tehdy skýtalo šanci na unikátní spojení. Tomu ale zabraňují již podepsané kontrakty s hudebními společnostmi. V Purplech tak nastupuje rovněž famózní Steve Morse a Joe nás nadále občerstvuje solovými instrumentálními lahůdkami. Pokračujeme přáním u jedinečné skyrockové klasiky Lynyrd Skynyrd u bubeníka a rytmuse Pyla, narozeného v roce 1948. V jižanské kapele působí v její nejplodnější éře od roku 1974 do roku 1977, kdy činnost skupiny násilně přerušuje dobře známá tragická havárie letadla, kterou nepřežili členové Stevie Gaines, Cassie Gaines a především frontman a zpěvák Ronnie Van Zandt. Na závěr kosmické vzpomínání.
2: Souboj Američanů s Rusy o vesmírnou nadvládu se podařilo změnit ve spolupráci, když byl právě 15. července roku 1975 zahájen sovětsko-americký kosmický experiment Soyuz Apollo.
1: Zase zítra rokujeme dějinami. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa je, že sa radovať smie.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Upstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report CZ. www.horniměsto.cz.
9: Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky.

0: Ladíte Skyrock? V Americe už to v těchto dnech pořádně vře a teploměry na stadionech praskají ve švech. Světový fotbalový šampionát odpálil gigantickou show a my tě rozhodně nenecháme sedět na střídačce. Chceš vědět, co se právě teď děje za velkou louží a jaké hvězdy zažívají noc snů? Zapni uši na maximum, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale infoservis.
2: Fotbalové mistrovství světa ještě neskončilo, ale své vítěze už má. FIFA. Díky televizním právům, sponzorům, marketingu a prodeji suvenýrů očekává rekordní příjmy přes 275 miliard korun. Světové sázkové kanceláře. Podle odhadů se na letošní šampionát prosází více než bilion korun. To je v průměru téměř 10 miliard korun na každý zápas. Fotbalové kluby. FIFA jim vyplácí milionové kompenzace za každého hráče, kterého na šampionát uvolnili. A nakonec samozřejmě noví mistři světa. Ti si kromě zlatého poháru rozdělí prémii v přepočtu kolem 1 miliardy korun. My známe prvního finalistu. Španělsko včera porazilo Francii 2-0 a o finále si to dnes rozdají Messiho Argentina a Kaneova Anglie. Úvodní hvězd v 21:00. Budete se dívat?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
9: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
10: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
11: Kapela Jelen odehraje 25. července na korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
9: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
11: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
9: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
11: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
12: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
14: 30 roků na scéně. No Man v O2 Arena.
15: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
16: Olomoucký report CZ.
17: Pořád se něco děje.
16: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
18: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
17: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Jdeme na další zprávy. Nová odpočívka na D55 na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že u Majetína na dálnici D55 vznikla nová oboustranná odpočívka. Jde o jediné takové zázemí mezi Olomoucí a Přerovem a zároveň o jedinou odpočívku na tahu až do Hulína. Jak píše deník, každá z ploch odpočívky Majetín pojme 45 osobních automobilů a 35 nákladních a dalších velkých aut. K dispozici tu bude čerpací stanice, posezení s osvětlením i dětské hřiště. Je tu i zasazená zeleň. Doplníme, že i když je odpočívka Majetín mezi Olomoucí a Přerovem téměř hotová a část funguje jako dočasný sjezd, tak ke svému účelu začne sloužit až po dostavbě úseku D55 Kokory Přerov, což má být v roce 2029. Bude se dál střídat letní a středoevropský čas? Zatím ano. Ministerstvo práce připravilo návrh nařízení, podle nějž budeme ručičky hodinek posouvat i v letech 2027 až 31. Státy Evropské unie se totiž na zrušení střídání času stále nedohodly. Sport. Cyklistická Tour de France má před sebou 11. etapu. Závodníci pojedou 161 km z Vichy do Nevers a tentokrát je čeká rovinatější trasa, která nasvědčuje hromadnému dojezdu. Uvidíme. Start etapy, do níž se pochopitelně zapojí i česká trojice Matyáš Vacek, Jakub Otruba a Pavel Wittner, je po 14. hodině. Budeme sledovat, jak to dopadne.
2: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Hana Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje. Počasí.
3: Víme, jak bude. Dopoledne nám na většině Hané pořádně zapršelo, odpoledne už by se nám přehánky nebo i bouřky měly objevit jen místy. Večer už úplně ustanou. Teploty nám nepřekročí 27 stupňů. Všichni, kdo se dnes chystají na nějakou vyhlídku, uvidí docela daleko. Podle odborníků je dnes dohlednost 21 kilometrů. Tenhle údaj nám říká, na jakou vzdálenost jsou zřetelně vidět třeba budovy nebo kopce.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Odstavené auto musíme objíždět na D35 na trase Olomouc-Mohalnice před exitem Křelov. Nohu z plynu dáme taky v Prostějově v ulici Anglická. Tady havarovalo osobní auto. Opatrně projíždíme taky kolem nehody v Kroměříži na ulici Květínská. Připomínáme i bouračku dvou nákladňáků na trase Mohalnice-Moravská-Třebová na úrovni Studené Loučky. Projet je tu možné, ale opatrně. Na silnici je překážka. Bezpečnou cestu vám přejeme z našich rádiových vln.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na rádiu Skyrock žijeme melodickým rokem. Společně si užíváme středu 15. července. Komu dnes můžeme popřát k svátku nebo k narozeninám, to si povíme už za 20 minut na našich vlnách. Tak nás laďte dál, my vám mezi tím pustíme další bárku pořádného rokového nářezu.
1: Na Blanensku na 88,7.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Rádio Hana Skyrock.
9: Skyrock.
8: Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
10: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
8: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
10: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme středu 15. července, kulatou 70. slaví kytarový virtuos Joe Satriani. Narozeniny má také Esmeralda, tedy herečka Leticia Calderón, kterou si spousta z nás pamatuje z legendární 90. telenovely.
2: Co je ticho, se Armando?
3: Vidím tě, Esmeralda. Já vás vidím.
1: Svátek slaví každý Jindřich. Říká se, že nositelé tohoto jména se umí radovat i z maličkostí. Tak jim dneska popřejeme a hlavně po nich nic nechtějme. A dnešek je taky Národní den gumových medvídků.
4: Jsem pouze z gumy méda, neten slyšet báda.
1: Přejeme středu sladkou jako gumový medvídci a libozvučnou jako náš letní playlist. Je 15. července.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
8: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
7: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
8: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
7: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Každý už tam bude.
10: Přestaň.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
13: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: Baví nás bavit vás.
2: I ve středu.
1: Skyrock.
2: Nejlepší rockový výběr.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací. Nohy z vody padly. Umělecká plastika sochaře Kurta Gebauera, která v Olomouci zdobí jezírko ve smetanových sadech, se musí zkontrolovat, zda není poškozená. V úterý strážníci vyhmátli muže, který s dílem oslavujícím vodní radovánky hýbal. Nyní se bude zjišťovat, zda nedošlo k poškození moderní plastiky.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Příjemná informace pro rodiny v Prostějově. Město dokončilo rozšíření dětského hřiště u Abrahamka pro větší pohodlí. Na místě přibyla nová akátová řetězová houpačka a taky 10 nových lavic pro posezení. Informuje o tom město. Novinky také z Blanska. Snadněji se dostaneme na sportovní ostrov, kde je většina městských sportovišť. Město včera otevřelo novou lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu. Ta umožní příchod na sportovní ostrov od obchodního centra Poříčí. Reformou projdou úřady veřejného zdraví v Česku. Krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav a další ústavy nahradí nový úřad pro ochranu veřejného zdraví. Měl by začít fungovat v roce 2028.
2: Je to velký bukov, de facto dalo by se říct, je to největší reforma za desítky let, možná za celých 100 let, protože ten Semaškův model, na kterém je založena naše hygienická služba, tak už byly to, že v 20. letech 20. století v Sovětském svazu.
1: Komentoval ministr zdravotnictví Rastislav Maďar. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc představila své nové dresy pro nadcházející sezónu. Jsou opět modré, ale tmavší a na sobě nesou motiv dominanty města sloupu Nejsvětější trojice. Na hrudi mají logo nového generálního partnera skupiny Creditas.
3: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Hana Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
0: Počasí.
4: Olomouc nám právě hlásí kolem 28 stupňů, stejně tak Kroměříž, v Bruntále rtuť teploměru ukazuje kolem 20. Ve Svitavách máme 25. Víme, jak bude. I odpoledne bude obloha převážně zamračená. Přehánky nebo i bouřky už se nám ohlásí jen místy. Večer ustanou úplně. Noc by pak měla být bez deště. Můžeme si tak na spaní nechat otevřené okno do kořán bez obav ze zatopeného parapetu.

0: vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Dopravu v Olomouci máme bez komplikací, jen v ulici Přerovská si dáme pozor na policejní hlídku. Ta číhá taky na D55 na exitu Hulín Východ, na D35 na exitu Přáslavice, potkat je můžeme taky v Tlumačově v ulici Dolní. Opatrně pak budeme projíždět kolem porouchaného auta taky na D1 na trase Přerov Ostrava před exitem Bělotín. Přejeme vám pohodovou cestu.
3: Pět let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
4: Tak a teď už hrajem.

0: My je Rádio Skyrock, máme pro vás všechno. Nejlepší rokový výběr, nejlepší zábavu a pravidelně vám taky přinášíme rozhovory se zajímavými hosty. O tématech, která se nás nahané dotýkají. Přesně takový rozhovor pro vás máme už za 20 minut. Do té doby hrajeme nejlepší melodický rock. Tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Boskovicku na 104,9 FM.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Skyrock.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Rokové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu, protože možná i vás čeká cesta letadlem na dovolenou. Jedna z nejčastějších otázek před odletem, na kterou se nás ptáte, tekutiny. Kolik vody, jak velký parfém a proč někde něco projde na nějakém letišti při kontrole a jinde ne. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Pojďme si na to odpovědět. Kolik tekutin si mohu vzít přes bezpečnostní kontrolu do letadla a proč tato omezení existují?
2: Přes bezpečnostní kontrolu si můžete vzít tekutiny maximálně do 100 ml na jednu nádobu. Běžná láhev s vodou neprojde, i kdyby byla jen napůl plná. Dobrý tip je vzít se prázdnou láhev, tu si můžete vzít bez omezení a naplnit ji za bezpečnostní kontrolou. Ono to omezení tekutin vychází z evropské legislativy a souvisí s bezpečnostními opatřeními proti kapalným výbušninám.
1: Proč si tedy mohou za bezpečnostní kontrolou pití koupit a vzít si ho do letadla? Tam už je to kontrolované, tam už je to chráněné vše, co se dostane za kontrolu?
2: Přesně tak, ty nápoje, které si můžete koupit za bezpečnostní kontrolou a vlastně veškeré tekutiny už prošly tím kontrolním režimem a jsou tedy považovány za bezpečné.
1: Jak je to s parfémem, se zubní pastou nebo s opalovacím krémem? To si můžeme vzít na palubu?
2: Všechno toto spadá do kategorie tekutin, to znamená, že každé balení musí mít maximálně 100 ml a musí být uložené v průhledném sáčku o objemu maximálně 1 litr. Každý cestující může mít jeden takový sáček. Často se zapomíná taky na to, že se to týká i věcí právě jako je zubní pasta nebo krémy, nejen těch klasických tekutin.
1: Takhle to chodí. Děkujeme za vysvětlení a přejeme všem posluchačům pohodovou cestu bez zbytečných komplikací. V našem vysílání Kateřina Pustějovská z ostravského letiště. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
9: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
10: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom. Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
13: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Sehnali jsme pro vás další informace. Velký úspěch měla u posluchačů jubilejní 80. sezóna Moravské filharmonie Olomouc. Orchestr přilákal na své koncerty přes 20 000 lidí. Jde až o pětinový meziroční nárůst. 81. sezóna Moravské filharmonie Olomouc začne v září tradičně mezinárodním varhaním festivalem. Rekonstrukci potřebuje krematorium v Olomouci a už je i v plánu. Radnice vypsala veřejnou zakázku na první etapu obnovy krematoria v Neředíně. Chce pořídit dvě nové kremační linky a zajistit jejich další servis. Krematorium v Olomouci Neředíně projde celkovou modernizací, protože vnitřní technologie jsou podle znalců na konci své životnosti. Provoz dále od příštího roku převezmou od soukromé pohřební služby technické služby města Olomouce. Připravme se na pořádné vedro. Meteorologové vydali na čtvrtek a pátek výstrahu před vysokými teplotami, a to na Moravě a ve Slezsku. Mohou dosáhnout až 34 stupňů ve stínu a ohrozit zdraví.
2: V důsledku přílivu teplého a vlhkého vzduchu na naše území očekáváme ve čtvrtek a v pátek na jižní a střední Moravě a na Ostravsku silnou zátěž teplem na člověka. V pátek na jižní a střední Moravě i vysoké teploty vzduchu ovlivňující hospodářství a infrastrukturu. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
0: Sport.
1: Na novou fotbalovou sezónu se připravují hráči z Lína. Ševce dnes čeká přátelák se zahraničním soupeřem. V Polsku se představí proti Polonii Varšava. Přípravné utkání začne v 17 hodin.
3: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Haná Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Haná Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
4: Víme, jak bude. Během odpoledne začnou srážky od jihu postupně slábnout a ustávat. Obloha zůstane převážně oblačná, později se ale místy vyjasní až na polojasno. Ojediněle se ještě mohou objevit dešťové kapky, večer však přehánky zcela ustanou a obloha se vyčistí. Alergici, právě nám probíhá sezóna pilu travin a bylin, jako je šťovík, peliněk, kopřiva nebo třeba jitrocel. Podle odborníků je ohrožení pilem pro dnešek mírné až střední. Procházku venku byste tak zřejmě nemuseli prokýchat.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto si dáme pozor na D35C na okruhu Olomouce ve směru od Lipníku na exitu Nemilany. Podobnou situaci řešíme taky na D1 na trase Říkovice-Vyškov za exitem Vyškov-Východ. Připomínáme i bouračku na Rýmařovsku na průtahu v obci Skály, konkrétně kousek od hospody. Srazila se tu dvě auta, projíždíme opatrně. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Hlásíte nám je na D1 na exitu Kroměříž-Východ, ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a taky v Šumperku v ulici Uničovská. Příjemnou cestu vám přeje celý náš rádiový tým.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Ladíte tu správnou vlnu, ladíte Skyrock, jsme tady pro vás nonstop od pondělí do neděle. Hrajeme vám ten nejlepší rockový výběr a taky pro vás sledujeme, o čem se píše. Ať už nás ladíte v autě, v práci nebo z pohodlí domova, s námi jste vždy v obraze. Tak jedeme dál.
1: Skyrock. Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní endurotratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historické kočáry.cz.
8: Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našich vlnách máme v malíku dění v celém regionu. Víme, o čem se píše. Mlžítka na Horním náměstí v Olomouci měla osvěžovat už letos. Nakonec si je ale užijeme až v příštím roce. Proč? To nám píše Olomoucký report. Co řešili v uplynulých dnech policisté na Šumpersku? Zločin za 100 000 korun v Šumperku, okradenou plavkyni v Mohelnici, spícího řidiče v Šumperku nebo opilého naháče v Mohelnici. O tom si přečteme na Šumperském reji. Přerov slavnostně přivítá Wimbledonovou šampionku Lindu Noskovou. Bude autogramiáda, jahody i koncert kapely Opět a Radeček. Detaily se dočteme na webu přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. IM je stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IM je stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
6: Skyrock. S úsměvem vylepšujeme další den.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. Máme tu pro vás zprávy. Parkovací systém v Olomouci čekají změny. Schválili je radní. Od února příštího roku mají řidiči v centru Olomouce platit za parkování i o víkendech. V pracovní dny se navíc doba placeného stání prodlouží až do 22 hodin, píše o tom report.cz. Opatření má zlepšit podmínky pro rezidenty. Doplníme, že nyní mohou řidiči v Olomouci v zónách A a B o víkendu parkovat zdarma a ve všední dny platí jen do 18 hodin. Nová pravidla mají připravit město na novou zónu C.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přerov přivítá doma wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Do Přerova, který se stal jejím domovem, přijede tenisová hvězda zítra.
2: Bude to už ve čtvrtek v 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou. Dále kulturní program, zahraje nám skupina Opěra Radeček a taková třešnička. Lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
1: Říká primátor města Přerova Petr Vrána. A jaký má sám z úspěchu Lindy Noskové pocit?
2: Já mám obrovský pocit hrdosti osobně, protože jsem rád, že v Přerově máme úspěšného sportovce, který vyhrál takto prestižní turnaj. Přerov byl vždycky sportovní město a tenisové město, protože tenisový klub je tam u nás jeden z nejstarších spolků. Takže já na Lindu jsem pyšný a budu se těšit na setkání s Lindou a s Přerovany.
1: Ceny obědů v restauracích v České republice stále rostou. V červnu se průměrná platba za polední jídlo v Česku poprvé přehoupla přes hranici 200 korun. Od začátku roku obědy zdražily asi o 4 koruny. Ukazují to data ze společnosti Edenred. Tradičně nejvíce za oběd zaplatí lidé v Praze. Tam průměrná cena dosáhla 228 korun. Naopak nejlevněji se z krajských měst najíme v Olomouci a Zlíně, kde polední menu vychází v průměru zhruba o 50 korun levněji než v hlavním městě.
0: Sport.
1: Od nás víte, že mistrovství světa ve fotbale má prvního finalistu. Do boje o titul postoupili Španělé po výhře 2-0 nad Francií a dnes druhý semifinálový střet ukáže dalšího finalistu. O postup se střetnou v 21 hodin našeho času Argentina s Anglií.
3: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Hana Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Dopoledne nám na většině Hané pořádně zapršelo, odpoledne už by se nám přehánky nebo i bouřky měly objevit jen místy. Večer už úplně ustanou. Teploty nám nepřekročí 27 stupňů. Všichni, kdo se dnes chystají na nějakou vyhlídku, uvidí docela daleko. Podle odborníků je dnes dohlednost 21 kilometrů. Tenhle údaj nám říká, na jakou vzdálenost jsou zřetelně vidět třeba budovy nebo kopce.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci v ulici Rozberská na křižovatce s ulicí Za Humny. Taky v Jedovnici v ulici Palackého na křižovatce s Hybešovou a Banklovou. K havárii osobáku došlo taky na Bruntálsku na trase Bruntál Milotice nad Opavou, konkrétně kousek před odbočkou na Bruntálský lom. Na silnici je překážka, projíždíme se zvýšenou opatrností. Odstavené auto komplikuje dopravu taky na D55 na trase Otrokovice Hulín na exitu Otrokovice Sever. Na místě je policie. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: lessons anyway, my friend.
1: Se Skyrockem se rozhodně nenudíte. Hrajeme vám ten nejlepší melodický rock a k tomu pro vás máme taky tipy, kam vyrazit. Už za 20 minut. Zatím otočte volume doprava a užívejte si náš nejlepší rockový výběr, protože právě ten vám budeme i dál posílat.
2: Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vyjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Slyšíte? To je dokonalost.
5: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
6: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyšitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
9: Ekokom. Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
10: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
11: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
12: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
11: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
12: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
11: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
13: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
14: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
15: Skyrock.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Stejně jako my, Hanáci, jezdíme na dovolenou mimo náš kraj nebo za hranice republiky, tak plno turistů si jako svou dovolenkovou destinaci vybírá naši krásnou Moravu. Tady právě teď zdravíme i všechny, kteří za námi přijeli na prázdniny. A říkáte si, co dělat? Zajít můžeme do olomouckého kina Metropol. To dnes v 17 hodin a 30 minut promítá nový film režiséra Jana Svěráka. Jmenuje se Pět švestek. Zajít můžeme také do letního kina v Boskovicích. To dnes večer dává napínavý krimi thriller Stvůry s Krištofem Hátkem. Dnes večer nás čeká také speciální předpremiéra nové letní road movie Bardotky za účasti Pavlíny Pořízkové, Evy Holubové a tvůrců filmu. Proběhne to v letním kině v Boskovicích od 21 hodin. Tady budou Bardotky a v Šumperku nás čeká virtuózní večer s Radkem Baborákem. Ten zahraje na Lesní roh dnes od 20 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie.
1: Je to to!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
8: 30 rokov na scéně. No Limit O2 Arena.
9: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, Dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Vase a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
11: Už tam budem?
12: Nech toho!
11: Naštěji už tam bude.
12: Přestaň! To je mě vedro!
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
15: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Neseme další várku informací. Nohy z vody padly. Umělecká plastika sochaře Kurta Gebauera, která v Olomouci zdobí jezírko ve Smetanových sadech, se musí zkontrolovat, zda není poškozená. V úterý strážníci vyhmátli muže, který s dílem oslavujícím vodní radovánky hýbal. Nyní se bude zjišťovat, zda nedošlo k poškození moderní plastiky.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Příjemná informace pro rodiny v Prostějově. Město dokončilo rozšíření dětského hřiště u Abrahámka pro větší pohodlí. Na místě přibyla nová akátová řetězová houpačka a taky 10 nových lavic pro posezení. Informuje o tom město. Novinky také z Blanska. Snadněji se dostaneme na sportovní ostrov, kde je většina městských sportovišť. Město včera otevřelo novou lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu. Ta umožní příchod na sportovní ostrov od obchodního centra Poříčí. Reformou projdou úřady veřejného zdraví v Česku. Krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav a další ústavy nahradí nový úřad pro ochranu veřejného zdraví. Měl by začít fungovat v roce 2028.
2: Je to velký úkol, de facto dalo by se říct, je to největší reforma za desítky let, možná za celých 100 let, protože ten Semašův model, na kterém je založena naše hygienická služba, tak už byly tvořeny v 20. letech 20. století v Sovětském svazu.
1: Komentoval ministr zdravotnictví Rastislav Maďar.
0: Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc představila své nové dresy pro nadcházející sezónu. Jsou opět modré, ale tmavší a na sobě nesou motiv dominanty města sloupu Nejsvětější Trojice. Na hrudi mají logo nového generálního partnera skupiny Creditas.
3: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Hana Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
0: Počasí.
4: Předpověď pro náš region na čtvrtek. Převládat bude oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne může být místy až zataženo. Postupně čekáme dešťové přehánky, ojedinělé taky bousky, no a nejvyšší teploty během dne 25 až 30 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 21 stupňů. V závěru pracovního týdne nám teploměry výhledově opět na Moravě a ve Slezsku budou ukazovat přes 30. A i nadále počítáme s občasnými bouřkami a deštěm.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Dávejte si pozor na D1 na exitu Kroměříž západ. Vyšetřuje se tu nehoda, která je bez bližších podrobností, ale dá se obět. No a připomínáme nehodu taky v Lošticích na Olomoucké. Tady šlo o střed koloběžky a cyklisty a i zde se dostaneme. Jinak za Valmezem počítejte na cestě na Moravskou Třebovou se zdržením na 15 minut a policejní hlídka je v tuhle chvíli v Olomouci na Krapkově, v Šumperku na Československé armády a taky na Uničovské a nebo na D46 na exitu Olšany u Prostějova.
0: Tak a teď už hrajem.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: is way too loud.
1: Skyrock.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
6: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
5: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
6: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
5: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
7: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Skyrock.
11: Skyrock.
10: Rádio Hana Skyrock.
11: Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
12: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Ladíte Skyrock? V Americe už to v těchto dnech pořádně vře a teploměry na stadionech praskají ve švech. Světový fotbalový šampionát odpálil gigantickou show a my tě rozhodně nenecháme sedět na střídačce. Chceš vědět, co se právě teď děje za velkou louží a jaké hvězdy zažívají nocnu? Zapni uši na maximum, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Fotbalové mistrovství světa ještě neskončilo, ale své vítěze už má. FIFA. Díky televizním právům, sponzorům, marketingu a prodeji suvenýrů očekává rekordní příjmy přes 275 miliard korun. Světové sázkové kanceláře. Podle odhadů se na letošní šampionát prosází více než bilion korun. To je v průměru téměř 10 miliard korun na každý zápas. Fotbalové kluby. FIFA jim vyplácí milionové kompenzace za každého hráče, kterého na šampionát uvolnili. A nakonec samozřejmě noví mistři světa. Ti si kromě zlatého poháru rozdělí prémii v přepočtu kolem 1 miliardy korun. A my známe prvního finalistu. Španělsko včera porazilo Francii 2-0 a o finále si to dnes rozdají Messiho Argentina a Kaneova Anglie. Úvodní hvězd v 21:00. Budete se dívat?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
7: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
10: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
11: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
13: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
14: Domů, do práce i do auta. Skyrock.

každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně.

0: To jsou zprávy na Skyroku.
1: Sehnali jsme pro vás další informace. Velký úspěch měla u posluchačů jubilejní 80. sezóna Moravské filharmonie Olomouc. Orchestr přilákal na své koncerty přes 20 000 lidí. Jde až o pětinový meziroční nárůst. 81. sezóna Moravské filharmonie Olomouc začne v září tradičně mezinárodním varhaním festivalem. Rekonstrukci potřebuje krematorium v Olomouci a už je i v plánu. Radnice vypsala veřejnou zakázku na první etapu obnovy krematoria v Neředíně. Chce pořídit dvě nové kremační linky a zajistit jejich další servis. Krematorium v Olomouci Neředíně projde celkovou modernizací, protože vnitřní technologie jsou podle znalců na konci své životnosti. Provoz dále od příštího roku převezmou od soukromé pohřební služby technické služby města Olomouce. Připravme se na pořádné vedro. Meteorologové vydali na čtvrtek a pátek výstrahu před vysokými teplotami, a to na Moravě a ve Slezsku. Mohou dosáhnout až 34 stupňů ve stínu a ohrozit zdraví.
2: V důsledku přílivu teplého a vlhkého vzduchu na naše území očekáváme ve čtvrtek a v pátek na jižní a střední Moravě a na Ostravsku silnou zátěž teplem na člověka. V pátek na jižní a střední Moravě i vysoké teploty vzduchu ovlivňující hospodářství a infrastrukturu. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
1: Sport. Na novou fotbalovou sezónu se připravují hráči z Lína. Ševce dnes čeká přátelák se zahraničním soupeřem. V Polsku se představí proti Polonii Varšava. Přípravné utkání začne v 17 hodin.
3: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Haná Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Haná Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
0: Počasí.
4: 20.53, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomouc. Naopak zítra sluníčko v našem regionu vyjde přesně v 5 hodin. Víme, jak bude. Ve čtvrtek vyšší oblačnost, teploty okolo 27, sem tam dešťové přehánky a ojediněle i bousky. No a to taky v pátek, kdyby se teploty měly v našem regionu pohybovat okolo 30 stupňů Celsia.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Připomínáme nehodu koloběžky a cyklisty v Lošticích na Olomoucké ulici. Stále se to tady vyšetřuje, ale průjezd je bez problému. Se zdržením na čtvrt hodiny počítejte potom za Valmezem na cestě na Sašovou. A pozor i na policejní kontroly. Právě teď hlásí strážce zákona Moravský Beroun na Opavské ulici, taky Olomouc na Dolní Novosadské a na pokutu pak pozor i v obci Lisice na náměstí Osvobození a nebo na D1 mezi exity Lipník nad Bečvou a Přerov. Šťastnou cestu!
6: ...35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
5: Skyrock.

0: Na rádiu Skyrock žijeme melodickým rokem. Společně si užíváme středu 15. července. Komu dnes můžeme popřát k svátku nebo k narozeninám, to si povíme už za 20 minut na našich vlnách. Tak nás laďte dál, my vám mezi tím pustíme další bárku pořádného rokového nářezu.
1: Skyrock. Na Mohelnicku na 99,7 FM.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Skyrock.

0: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
1: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
2: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
1: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
0: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
1: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
4: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historické kočáry.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
7: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
8: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
9: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
10: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme středu 15. července, kulatou 70. slaví kytarový virtuos Joe Satriani. Narozeniny má také Esmeralda, tedy herečka Leticia Calderón, kterou si spousta z nás pamatuje z legendární 90. telenovely.
2: Co je ti, Jose Armando?
3: Vidím tě, Esmeralda. Já vás vidím.
1: Svátek slaví každý Jindřich. Říká se, že nositelé tohoto jména si umí radovat i z maličkostí. Tak jim dneska popřejeme a hlavně po nich nic nechtějme. A dnešek je taky Národní den gumových medvídků. Přejeme středu sladkou jako gumoví medvídci a libozvučnou jako náš letní playlist. Je 15. července.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. Parkovací systém v Olomouci čekají změny. Schválili je radní. Od února příštího roku mají řidiči v centru platit za parkování i o víkendech. V pracovní dny se navíc doba placeného stání prodlouží až do 22 hodin, píše Report.cz. Opatření má zlepšit podmínky pro rezidenty. Doplníme, že nyní mohou řidiči v Olomouci v zónách A a B o víkendu parkovat zdarma a ve všední dny platí za parkování jen do 18 hodin. Nová pravidla mají připravit město na novou zónu C.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Omezení parkování u hřbitova ve Šternberku. V pondělí dojde k dočasnému uzavření parkoviště v Dlouhé ulici kvůli výstavbě vodovodu. Hotovo bude na konci srpna. Po dobu prací bude možné parkovat u severní brány. Přerov přivítá doma novou wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Do Přerova, který se stal jejím domovem, přijede tenisová hvězda ve čtvrtek.
3: Bude to

0: ve čtvrtek v 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou. Dále kulturní program, zahraje nám skupina Opěra Radeček a taková třešnička, lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
1: Říká primátor města Přerova Petr Vrána. A jaký má sám z grandslamového úspěchu Lindy Noskové pocit?
0: Já mám obrovský pocit hrdosti osobně, protože jsem rád, že v Přerově máme úspěšného sportovce, který vyhrál takto prestižní turnaj. Přerov byl vždycky sportovní město a tenisové město, protože tenisový klub je tam u nás jeden z nejstarších spolků. Takže já na Lindu jsem pyšný a budu se těšit na setkání s Lindou a s Přerovany.
1: Sport. Česko má vicemistra Evropy v terénním triatlonu. Triatlet Lukáš Kočář získal stříbro na šampionátu ve Španělsku. Závod v na sobě navazujícím plavání, jízdě na kole a běhu skončil druhý o 24 sekund za Španělem De Castrem.
2: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Hana Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
3: Počasí. Dnes v noci teploty spadnou na 17 stupňů Celsia. Zítřejší ráno by mělo být v našem regionu zatažené, postupně nás čeká nižší oblačnost. Provázet nás mají taky sem tam dešťové přehánky nebo bouřky. Teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia ve stínu, no a v pátek nás budou během dne provázet opět teploty okolo 30 stupňů. Stále pak počítáme s občasnými bouřkami a dešťovými srážkami. Dopravní nehoda se vyšetřuje v Blansku na Gelhornově ulici. Jde o nehodu nákladního auta a osobáku z části brání provozu, ale dá se to projet místy s mírným zdržením. Zdržení na 20 minut je potom taky v tuhle chvíli z Valmezu na Zašovou a podíváme se i na policejní kontroly. Právě teď v Šumperku na Rapotínském, v Oseku nad Bečvou, na dálnici 55 směr Hulín na exitu na Pajedla anebo na D640 před exitem Vyškov.
4: Tak a teď už hrajem.

0: S vámi je Rádio Skyrock. Máme pro vás všechno. Nejlepší rokový výběr, nejlepší zábavu a pravidelně vám taky přinášíme rozhovory se zajímavými hosty. O tématech, která se nás nahané dotýkají. Přesně takový rozhovor pro vás máme už za 20 minut. Do té doby hrajeme nejlepší melodický rock. Tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 15. červenec na Skyroku. Rockový kytarový virtuos, to je Joe Satriani, narozený v roce 1956. Kromě výjimečné solové dráhy prezentující instrumentální rock, koncertuje s rockovými celebritami jako Mick Jagger v 80. letech nebo s Deep Purple v letech 93 a 94, kdy narychlo zastupuje Richieho Blackmora. Vzájemné porozumění tehdy skýtalo šanci na unikátní spojení, tomu ale zabraňují již podepsané kontrakty s hudebními společnostmi. V Purplech tak nastupuje rovněž famózní Steve Morse a Joe nás nadále občerstvuje solovými instrumentálními lahůdkami. Pokračujeme přáním u jedinečné skyrockové klasiky Lynyrd Skynyrd u bubeníka a rytmuse Pyla, narozeného v roce 1948. V jižanské kapele působí v její nejplodnější éře od roku 1974 do roku 1977, kdy činnost skupiny násilně přerušuje dobře známá tragická havárie letadla, kterou nepřežili členové Stevie Gaines, Cassie Gaines a především frontman a zpěvák Ronnie Van Zandt. Na závěr kosmické vzpomínání.
2: Souboj Američanů s Rusy o vesmírnou nadvládu se podařilo změnit ve spolupráci, když byl právě 15. července roku 1975 zahájen sovětsko-americký kosmický experiment Soyuz Apollo.
1: Zase zítra rokujeme dějinami. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historické kočáry CZ.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu, protože možná i vás čeká cesta letadlem na dovolenou. Jedna z nejčastějších otázek před odletem, na kterou se nás ptáte, tekutiny. Kolik vody, jak velký parfém a proč někde něco projde na nějakém letišti při kontrole a jinde ne. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Pojďme si na to odpovědět. Kolik tekutin si mohu vzít přes bezpečnostní kontrolu do letadla a proč tato omezení existují?
2: Přes bezpečnostní kontrolu si můžete vzít tekutiny maximálně do 100 ml na jednu nádobu. Běžná láhev s vodou neprojde, i kdyby byla jen na půl plná. Dobrý tip je vzít se prázdnou láhev, tu si můžete vzít bez omezení a naplnit ji za bezpečnostní kontrolou. Ono to omezení tekutin vychází z evropské legislativy a souvisí s bezpečnostními opatřeními proti kapalným výbušninám.
1: Proč si tedy mohou za bezpečnostní kontrolou pití koupit a vzít si ho do letadla, tam už je to kontrolované, tam už je to chráněné vše, co se dostane za kontrolu?
2: Přesně tak, ty nápoje, které si můžete koupit za bezpečnostní kontrolou a vlastně veškeré tekutiny už prošly tím kontrolním režimem a jsou tedy považovány za bezpečné.
1: Jak je to s parfémem, se zubní pastou nebo s opalovacím krémem? To si můžeme vzít na palubu?
2: Všechno toto spadá do kategorie tekutin, to znamená, že každé balení musí mít maximálně 100 ml a musí být uložené v průhledném sáčku o objemu maximálně 1 litr. Každý cestující může mít jeden takový sáček. Často se zapomíná taky na to, že se to týká i věcí právě jako je zubní pasta nebo krémy, nejen těch klasických tekutin.
1: Takhle to chodí. Děkujeme za vysvětlení a přejeme všem posluchačům pohodovou cestu bez zbytečných komplikací. V našem vysílání Kateřina Pustějovská z ostravského letiště. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
5: Ekokom. Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
8: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Melodický rok
0: Skyrock.

0: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Baví nás bavit vás. I ve středu. Skyrock.
1: Nejlepší rockový výběr.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. Parkovací systém v Olomouci čekají změny. Schválili je radní. Od února příštího roku mají řidiči v centru platit za parkování i o víkendech. V pracovní dny se navíc doba placeného stání prodlouží až do 22 hodin, píše Report.cz. Opatření má zlepšit podmínky pro rezidenty. Doplníme, že nyní mohou řidiči v Olomouci v zónách A a B o víkendu parkovat zdarma a ve všední dny platí za parkování jen do 18 hodin. Nová pravidla mají připravit město na novou zónu C.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Omezení parkování u hřbitova ve Šternberku. V pondělí dojde k dočasnému uzavření parkoviště v Dlouhé ulici kvůli výstavbě vodovodu. Hotovo bude na konci srpna. Po dobu prací bude možné parkovat u severní brány. Přerov přivítá doma novou wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Do Přerova, který se stal jejím domovem, přijede tenisová hvězda ve čtvrtek.
3: Bude to už ve čtvrtek v 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou. Dále kulturní program, zahraje nám skupina Opěra Radeček a taková třešnička, lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
2: Říká primátor města Přerova Petr Vrána. A jaký má sám z grandslamového úspěchu Lindy Noskové pocit?
3: Já mám obrovský pocit hrdosti osobně, protože jsem rád, že v Přerově máme úspěšného sportovce, který vyhrál takto prestižní turnaj. Přerov byl vždycky sportovní město a tenisové město, protože tenisový klub je tam u nás jeden z nejstarších spolků. Takže já na Lindu jsem pyšný a budu se těšit na setkání

0: s Lindou a s Předovany.
1: Sport. Česko má vicemistra Evropy v terénním triatlonu. Triatlet Lukáš Kočář získal stříbro na šampionátu ve Španělsku. Závod v na sobě navazujícím plavání, jízdě na kole a běhu skončil druhý o 24 sekund za Španělem De Castrem. Počasí.
2: Předpověď pro náš region na čtvrtek. Převládat bude oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne může být místy až zataženo. Postupně čekáme dešťové přehánky, ojediněle taky bousky, no a nejvyšší teploty během dne 25 až 30 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 21 stupňů. V závěru pracovního týdne nám teploměry výhledově opět na Moravě a ve Slezsku budou ukazovat přes 30. A i nadále počítáme s občasnými bouřkami a deštěm.
3: Chceš zažít největší metalový svátek roku na vlastní kůži? Rádio Hana Skyrock tě pošle na Masters of Rock do Vizovic. Na životě dostanou ty největší světové rockové a metalové legendy. Stačí pozorně poslouchat Skyrock. Jakmile v éteru uslyšíš výherní song od Halloween, okamžitě pošli e-mail na studio@radiohana.cz se zprávou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Hana Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
4: Tak a teď už hrajem.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Večer.
3: Veď predsa že sa radovať smiem.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Máme pro vás všechno nejlepší.
6: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
5: Největší hity 80. a 90. let.
6: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
5: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

Milujeme rock. Milujeme rock.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našich vlnách máme v malíku dění v celém regionu. Víme, o čem se píše. Mlžítka na Horním náměstí v Olomouci měla osvěžovat už letos. Nakonec si je ale užijeme až v příštím roce. Proč? To nám píše Olomoucký report. Co řešili v uplynulých dnech policisté na Šumpersku? Zločin za 100 000 korun v Šumperku, okradenou plavkyni v Mohelnici, spícího řidiče v Šumperku nebo opilého naháče v Mohelnici? O tom si přečteme na Šumperském reji. Přerov slavnostně přivítá ta Wimbledonovou šampionku Lindu Noskovou. Bude autogramiáda, jahody i koncert kapely Opět a Radeček. Detaily se dočteme na webu přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
3: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
4: Ahoj!
2: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Upstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
8: 30 rokov na scéně No Name v O2 Arene.
9: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
0: Skyrock.

na Boskovicku na 104,9 FM.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Rádio Hana Skyrock.
0: Ten pravý a jediný jižanský rok. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Rádio Hana Skyrock.
4: Skyrock.
0: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu.
4: Skyrock.
0: Melodický rock každý den.

0: se správou Chci jet na Masters. Celofestivalové vstupenky můžou být tvoje. Rádio Hana Skyrock, tvůj lístek do metalového ráje.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: několik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Rádio Hana, Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
3: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
3: Zprávy na Skyroku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 15. červenec na Skyroku. Rokový kytarový virtuóz, to je Joe Satriani, narozený v roce 1956. Kromě výjimečné solové dráhy prezentující instrumentální rock, koncertuje s rokovými celebritami jako Mick Jagger v 80. letech nebo s Deep Purple v letech 93 a 94, kdy narychlo zastupuje Richieho Blackmora. Vzájemné porozumění tehdy skýtalo šanci na unikátní spojení. Tomu ale zabraňují již podepsané kontrakty s hudebními společnostmi. V Purplech tak nastupuje rovněž famózní Steve Morse a Joe nás nadále občerstvuje solovými instrumentálními lahůdkami. Pokračujeme přáním u jedinečné skyrockové klasiky Lynyrd Skynyrd u bubeníka a Rytmuse Pyla, narozeného v roce 1948. V jižanské kapele působí v její nejplodnější éře od roku 1974 do roku 1977, kdy činnost skupiny násilně přerušuje dobře známá tragická havárie letadla, kterou nepřežili členové Stevie Gaines, Cassie Gaines a především frontman a zpěvák Ronnie Van Zandt. Na závěr kosmické vzpomínání.
2: Souboj Američanů s Rusy o vesmírnou nadvládu se podařilo změnit ve spolupráci, když byl právě 15. července roku 1975 zahájen sovětsko-americký kosmický experiment Soyuz Apollo.
1: Zase zítra rokujeme dějinami. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Baví nás bavit vás. I ve středu.
4: Skyrock.
5: Nejlepší rockový výběr.

the other night. Don't pick up, pick up, pick up.

0: Don't leave me alone, mother. Get your head down.
1: Noční bluzka.

0: Vidíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Noční blůzka.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu, protože možná i vás čeká cesta letadlem na dovolenou. Jedna z nejčastějších otázek před odletem, na kterou se nás ptáte, tekutiny. Kolik vody, jak velký parfém a proč někde něco projde na nějakém letišti při kontrole a jinde ne. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Pojďme si na to odpovědět. Kolik tekutin si mohu vzít přes bezpečnostní kontrolu do letadla a proč tato omezení existují?
2: Přes bezpečnostní kontrolu si můžete vzít tekutiny maximálně do 100 ml na jednu nádobu. Běžná láhev s vodou neprojde, i kdyby byla jen na půl plná. Dobrý tip je vzít si prázdnou láhev, tu si můžete vzít bez omezení a naplnit ji za bezpečnostní kontrolou. Ono to omezení tekutin vychází z evropské legislativy a souvisí s bezpečnostními opatřeními proti kapalným výbušninám.
1: Proč si tedy mohu za bezpečnostní kontrolou pití koupit a vzít si ho do letadla? Tam už je to kontrolované, tam už je to chráněné vše, co se dostane za kontrolu?
2: Přesně tak, ty nápoje, které si můžete koupit za bezpečnostní kontrolou a vlastně veškeré tekutiny už prošly tím kontrolním režimem a jsou tedy považovány za bezpečné.
1: Jak je to s parfémem, se zubní pastou nebo s opalovacím krémem? To si můžeme vzít na palubu?
2: Všechno toto spadá do kategorie tekutin, to znamená, že každé balení musí mít maximálně 100 ml a musí být uložené v průhledném sáčku o objemu maximálně 1 litr. Každý cestující může mít jeden takový sáček. Často se zapomíná taky na to, že se to týká i věcí právě jako je zubní pasta nebo krémy, nejen těch klasických tekutin.
1: Takhle to chodí. Děkujeme za vysvětlení a přejeme všem posluchačům pohodovou cestu bez zbytečných komplikací. V našem vysílání Kateřina Pustějovská z ostravského letiště. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek. Skyrock.
1: Nejlepší rockový výběr.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. červenec na Skyroku. Začínáme vzpomínkou na velikána hardroku klávesistu Johna Lorda, který nás opouští v roce 2012. Mimo legendu Deep Purple, kterou spolu založil a s Ianem Paisem v ní byl stálým členem po 34 let, si ho pamatujeme ještě z hardrokových Whitesnake. Z jeho tvorby si pak ještě musíme vyzdvihnout průkopnické dílo Concerto for Rock Group and Orchestra. 16. červenec je důležitý pro všechny fanoušky Police. V roce 1952 přichází na svět bubeník Stuart Copeland. Kromě nejznámější éry v Police bychom si mohli jmenovat další jeho působiště Animal Logic, Curved Air a Oysterhead. Od rokových hvězd se snášíme ke každodenní starosti, již mají ti z nás, kteří musí do města autem. Dnes všudy přítomné parkovací hodiny mají narozeniny. Poprvé šoféři platí za parkování v americkém Oklahoma City v roce 1935. U aut zůstáváme v sousedním Německu.
2: 16. července 1909 byla v Saském Cvikově založena automobilka Audi, zaměřena na výrobu luxusních osobních vozů. Známé logo, složené ze čtyř propojených kruhů, získala automobilka v roce 1932.
3: Asi nejslavnější byly Audi Quattro, čtyřkolka odvozená původně od armádního Volkswagenu Iltis.
4: Audi také vyvinulo moderní dieselové motory typu TDI.
1: Zítra pro vás opět vybíráme z dějin. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.